in the sky.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Kala Music.
1: The best music.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba v těch barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: si na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
3: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
9: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotač.
11: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
10: Fonotač.
11: No tak to roztoč.
10: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
12: Color Music Radio.
13: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
14: Color Music Radio.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší z

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

krásné popolední na vlnách Color Mix Radia. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, střídám Martina Svátka. A dnes začínáme s klasikou od Gurua a jeho projekt Jazz Matters Volume 2. Naprosto geniální série, který se Guru vydal ze svého hiphopového světa kolem Gangstar do více eklektických kombinací. Na téhle desce mu hostovali Chaka Khan, Michelle DeGeon, Cello, Jamiroquai, Patra, Donald Byrd, Inika Moze, Cool Keith, Bahamadi a mnoho dalších. Doporučuju všech těch pět dílů Jazz Matters vřele všem deseti, jedna lepší než druhá. Rest in peace, Guru. A vy posloucháte Polední menu na vlnách Color Music Radio za podpory Rowito Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darbagaya. I dnes budeme soutěžit, tentokrát je o audioknihu na letní cesty. Ale ještě předtím spousty skvělý muziky, třeba Erika Badu.

Yo, Lauryn Hill, D'Angelo v duetu Nothing Even Matters. Yeah. Předtím to byl Bilal. A teď už Angie Stone, Music Soul Child. Posloucháte

Takže krásná věc jménem The Ingredients of Love, neboli Ingredients lásky z alba od Angie Stone v songu, kde hostoval Music Soul Child. A tak já jsem sliboval, že bude soutěž. Jednak bych nejprv chtěl říct, že tu minulou soutěž, která probíhala v minulém poledním menu, která byla o knížku Uvolnit sevření mysli od nakladatelství Dharmagaya, což je knížka, která vyšla po 26 letech v novém vydání a jejímž autorem je slavný japonský zenový mistr Roshi Kosho Uchiyama. Tak tu knížku vyhrává Honza Vaňura z Brna, který správně odpověděl jméno tohoto autora, který žil v letech 1912 až 1998, byl mistrem japonské zenové školy Soto a ve svých esejích, přednáškách a rozhovorech shrnuje filozofické a praktické aspekty zenu a protíná v celku snadno a s původným humorem a srozumitelně dnes již do jisté míry zkostnatělé tradiční formy japonské zenové praxe. Aby vztáhl ruku po onom pravém živoucím jádru hlubokého způsobu života a porozumění, jimž je zen. Tak tato knížka vás taky náležitě zpomalí v tom pozitivním slova smyslu, jako si dal za cíl i dnešní set poledního menu, který je zatím v takovém hodně downtempovém módu. Ale zcela záměrně, protože v premiéře posloucháte v pátek 10. července, to znamená, že repríza vychází potom na neděli a to jsem si říkal, tohle se probudit a nemuset někam pospíchat, dát si snídaní v posteli a se svou milovanou poslouchat a tady tenhle ten soundtrack ideál. Tak si to můžete dopřát třeba v rámci reprízy a sliboval jsem, že dneska budeme znova soutěžit a ano, budeme soutěžit dneska o audioknihu z nakladatelství Dharmagaya, který jich má celkem 5 a vy si budete moct vybrat, kterou z nich budete chtít v digitální podobě si stáhnout. Stačí, když mi napíšete na lukas@radiocolor.cz, která z nich, která z těchto audioknih by vás nejvíce zajímala a kdy vzniklo nakladatelství Dharmagaya. Pište na lukas@radiocolor.cz a tady jedna. Jo, tady jedna pozbudivá pro všechny, ale chtěl jsem pustit tady tuhletu, který jsem dlouhý roky neslyšel a pak jsem ji objevil v tom CDčkovém bazaru a pořídil jsem a od té doby točím dokola. A jak kolovrátek a hodně mě baví z alba Chocolate Super Highway, tohle jsou Spearhead a věc jménem Keep Me Lifted.

Miss Dynamite a Kimani Marley, song jménem Seed Will Grow, z jejího naprosto nadčasového alba A Little Deeper. Tak, kdo posloucháte v premiéře, tak dnes slaví Libuše, Amálie, Ludoslav a Ludoslava. Kdo posloucháte v nedělní repríze, tak začíná týden Baltského moře, den koupání v řekách, má taky svůj den, a slaví Bořek a Borislav. V pátek luna v Bíku, v neděli nebo celý víkend v Blížencích, měsíc nám ubývá, novoluní bude v úterý dopoledne, ale k tomu si potom ještě povíme více, protože samozřejmě ty lunární energie nás ovlivňují více či méně si dokážeme představit. Tak shoutout pro lunu. To, co vás čeká teďka. Je poděkování vesmíru s velkým V za tuhle nádhernou planetu, za vodu, za vzduch, za zemi, za oheň, za lunu, díky který tady máme gravitaci a to všechno funguje dohromady. Tenhle song se jmenuje Count Your Blessings, to znamená spočítej si svý požehnání, ať nebereme jako samozřejmost ty všechny dary, kterých se nám dostává, a projevíme i nějakou vděčnost právě tomu vesmíru s velkým V, ať už mu říkáte jakoliv. Admira Kolíbal a otec Fura, polední meny Color Music Radio.

0: Tak, posloucháte Polední meny a my se blížíme do finále. Tohle to byl Gentleman z Kolína nad Rýnem, samozřejmě velká legenda evropského reggae z jeho starší desky jménem Diversity, neboli Diverzita, s čím, že jsem chtěl právě jako i pozbudit Count Your Blessings, to jsme si hráli předtím Damien Marley s Nasem, že prostě svět má mnoho různých barev a vůní a to je na něm krásný. Právě to, že nejsme všichni přes kopírák bílí, nebo prostě, že jsme každý trochu jiný. A myslím si, že to jsou právě různé rostlinky v boží zahradě a že se můžeme navzájem velmi obohacovat a přinášet spousty dobrýho právě v té spolupráci napříč žánry, napříč kulturami. A chtěl jsem k tomu ještě dodat, že Gentleman vydává teďka na konci srpna nový album, který se bude jmenovat Gratitude a z kterého si zahrajeme v rámci reggae speciálu určitě brzo některých z nových singlů a zároveň ještě zmínit, že Tanya Stevens měla myslím minulý týden narozeniny, tak big ups i pro ní, pro tuhle výtečnou jamajskou textařku a zpěvačku pohybující se v reggae i v dancehallu. Reggae speciál tady u nás na Color Music Radio můžete vyladit vždycky v úterý večer od mezi zhruba 21. a půlnocí. I teďka posledně to bylo 2,5 hodiny muziky. Dvouhodinový sestřih můžete slyšet potom vždycky v neděli od 22. hodiny a nejinak tomu je i tento prázdninový týden. Zároveň tam uslyšíte spousty, vedle spousty muziky, tam uslyšíte i spousty tipů, kam se dá v rámci reggae vyrazit na nějaký zajímavý akce. Tak doporučuju. No a my jsme už ve finále, já mám spousty muziky, kterou bych vám zase zahrál o mnoho více, než se mi do té hodiny vejde. Furt začínám si trochu hrát i s tou variantou toho dvojhodinového poledního menu. Kdybyste o to nějak hodně stáli, budu moc rád, když mi napíšete na lukas@radiocolor.cz, což je stejné místo, kde kam pište odpovědi na otázku, jakou audioknihu z nakladatelství Dharma Gaya byste rádi vyhráli a kterýho roku vzniklo toto nakladatelství, který je partnerem poledního menu. V rámci partnerů taky poděkování pro Rowitu Ice Cream za jejich lahodné zmrzliny ze Šumavy, ať už to jsou nanuky, a nebo teďka nově i kornoutový zmrzliny, čokoládový, arašidový, jahodový, jedna lepší než druhá, bez cukru, bez konzervantů, raw, delicious. Proto tomu říkají někdy ice cream a někdy taky ice dream. A v neposlední řadě taky poděkování pro MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už iPhone nebo počítače nebo tablety, pokud se vám to třeba rozbije tak, a potřebovali byste pomoc s tím, tak právě MacParts.cz, který mají servis kousek od pražského povstání v Praze. Právě 4. Tak, vypadá to, že už bych si měl vypnout mikrofon a pustit vám poslední song dnešního poledního menu, tak tady je. Vybírám blízkého dlouholetého kámoše, jak se říkám, Breda from another mother, brácha od jiný mámy UC. A společně s ním v tom tracku hostuje Sista Carmen, kterou můžete znát samozřejmě z United Flavor. A pak je tam ještě rapper jménem Demographics.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ten song se jmenuje South Spice, neboli jižanský koření. No a by the way, kdo sledujete fotbal, tak určitě víte, dneska večer čeká bitva Španělsko s Belgií od 21. hodiny. Včera Francie nakonec porazila 2-0 Maroko. Musím říct, že jsem fandil Maroku vzhledem k té historii kolonizátorů a kolonizovaných. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Co mě tak jako pozbudí úsměv na tváři, je když vidím, že stejně ten francouzský tým je vlastně africký. Ale otec Fura už si radši vypíná mikrofon, pouštíme South Spice, UC, Sista Carmen a Demographics. Přeju krásný odpoledne, krásný víkend. A v neděli doporučuji si pustit i od 13. do 14. album týdne, protože tam je celý Miss Education of Lauryn Hill a to je naprosto geniální deska. Tak jo, to byl Admiral Kolíbal, srdečně se s vámi loučím a těším se na brzkou slyšenou.
2: Assalamu alaikum.

0: si na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Album týdne na Color Music Radio práve teď a tady. A s veľkou radostí konečne vám zahrajú desku, ktorou mám opravdu hodne rád už od jejího vydání v roce 1998. A ta deska se jmenuje The Miseducation of Lauryn Hill. Je to první solové a vlastně jediné velké solové album Lauryn Hill, která byla předtím součástí tria The Fugees. A tuto desku vydala u labelu Rough House Records a Columbia Records. A je to koncepční album, který učí o lásce, o vztazích, o soucitu, o mateřství, o víře a o skvělé muzice. Najdete na ní hip-hop, R&B, soul, ale i trochu reggae. Mezi hosty D'Angelo, Mary J. Blige, Carlos Santana. V songu To Zion, který byl věnovaný jejímu čerstvě narozenému synovi. Ta deska je hodně ovlivněná Jamajkou, protože tehdy Lauryn žila s Rohanem Marleym, s jedním ze synů Boba Marleyho, a tak část té desky vznikla v jamajském Tuff Gong studiu, který zakládal Bob Marley v Kingstonu. A další, ta hlavní část potom vznikla v New Yorku a v New Jersey. A mimochodem v jednom songu si tam pozvala tehdy neznámýho klavíristu, z kterého se později stal John Legend. Takže ta deska byla zásadní pro mnoho dalších souvislostí do budoucna a dnes, vlastně takřka 28 let od vydání té desky, pořád vnímám, že je naprosto nadčasová klasika, která nestárne a která inspiruje mnoho dalších generací umělců potom. Celá délka té desky je 77 minut 39 vteřin, ale já mám pro vás jenom 59 minut 59 vteřin, takže vám ji nemůžu dát celou, ale dám vám aspoň takovouhle hodinovou ukázku, včetně všech skytů, které tam jsou, a kdo chcete si pustit celou tu desku, tak vřele doporučuji. Tohle je zrovna jedna, kterou určitě se vyplatí mít ideálně na vinilu nebo na nějakým jiným dlouhohrajícím nosiči. Takže dámy a pánové, příjemný poslech Lauryn Hill a její geniální album The Miseducation of Lauryn Hill právě teď, album týdne na Color Music Radio. Příjemný poslech.
1: Please respond when I call your name. Kevin Charles, Jairus Boykin, Alicia Simmons, Philip Valdez, Gabrielle Salado, Latoya Bradbury, Anton Mitchell, Shaquan Sutton, Corey Thomas, Taryn Lewis, Camille Caldwell, Tamika Marshall, Lauryn Hill. Lauryn Hill. Lauryn Hill, walk to space.

One day, I'm gonna understand. Zion.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen. Can I please have your attention?
7: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
8: Let's find out. Ready, set, go.
9: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

pohodový a ničím narušený čas a frekvenci Rádia Klor. Je tady opět Saxepil, kterého vás zdraví a samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem přeje Vláďa Drtina. Máme před sebou hodinku, kde si budeme nabízet převážně saxofonovou muziku a budeme se samozřejmě probírat stylem funky music, soulem, jazzem a smooth jazzem. To vše vás čeká v té následující hodině. Takže ať se vám dobře poslouchá a já vám přeju krásné odpoledne. Tady je Saxepil.

Rhythm Eyes. A správný funky stuff, tak to byl kytarista Chuck Loop a s ním téma kapely Kool & The Gang Funky Stuff. Před námi je novinka pro dnešní Sex Appeal, o tu se postará producent a kytarista Cory Wong a s ním skvělý tenorák Steve Cole. Maceology na Rádiu Glor posloucháte Sex Appeal.

Ladíte kolor a sax appeal s Láďou Drtinou. Tak tohle to byl Gerald Albright, Pieces of the Dream a především fenomenální kluk, který je skvělý multiinstrumentalista. Jmenuje se Justin Lee Schultz a vystoupil také na Jazz Open Ostrava. Navštívil Českou republiku a měl skvělý koncert. My se ho nabídneme ještě v další věci, která stojí za to. To je flétnista, který s ním udělal projekt Alexander Zonic a s ním tento fenomenální multiinstrumentalista Justin Lee Schultz. A Mother See This Way.

just flow in the groove. Tak to byl velmi uznávaný saxofonista Kim Waters. No my se teď nabídneme, do saxapílu patří i samozřejmě fenomenální kytarista Harriam Bullock. Budeme na ní vzpomínat ve skladbě Funky Broadway. Za zmínku stojí, že spolupracoval se spoustou skvělých umělců, jak je David Sambor, Jaco Pastorius, Chaka Khan, Stings a James Brown. No a tady je Harriam Bullock. A vy můžete znát samozřejmě i z nahrávek třeba kapely Monkey Business, anebo i spolupracoval s Richardem Millerem. To je fenomenální kytarista Harriam Bullock. Funky Broadway.

Gotta Move. I pro dnešní sex appeal nemohly chybět moje oblíbená kapela The Manhattan Transfer a swing, jak se patří, The Move. Dámy a pánové, je tady finále pro dnešní sex appeal. Vám přeju samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem u dalších pořadů a budu se na vás těšit opět v pravidelných časech, a to v neděli v 15 hodin. A nebo můžete ladit rádio také ve středu v 18 hodin a nebo v sobotu ve 13. Do té doby naslyšenou, mějte se krásně, zdraví vás Vláďa Drtina a mějte se sexy.

0: lehký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak dámy a pánové, hezké, dobré ráno. Máme čtvrtek, 2. července. A samozřejmě, protože se bude reprízovat čtvrtek v neděli, tak všem přeji hezké nedělní odpoledne. Dneska si dáme takovej britský pop. Jako první to dnes odstartují OMD a jejich písnička If You Leave. Tak se mějte krásně. Posloucháte Color Music Radio. A všechny vás zdraví Roman.

Orchestral Manoeuvres in the Dark, If You Leave. 7 hodin a 9 minut a dnes slaví svátek Patricie, tak všem Patricím přeje samozřejmě komplet Radio Color, jen to nej a vše nej. No a teď si dáme Tears for Fears, Pale Shelter. Taky výborná pecka.

Give Me Love, Bell Shelter, Tears for Fears na Color Music Radio. A vrací se nám normální léto. Rekordní vlna veder je u konce. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu. Přibude také oblačnosti a srážení. Na začátku příštího týdne se může ještě ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. Ale v každém případě asi už nezažijeme takový vedra, jako byly minulý víkend. Tak uvidíme. Tady jsou Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Máme 7 hodin, 14 minut. Posloucháte Color Music Radio. A Roman vám přeje jenom to nej.

Only the Way With You. Tak to byl Rochefort na Color Music Radio. Zítra nám začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. A těšit se můžeme na spoustu hvězd, ale na největší, na Dustina Hoffmana. Tak, uvidíme ho určitě na internetu i v televizi. Tady jsou ABC.

Look of Love. Tak, to byly ABC a tady jsou Blank Manch. Don't Tell Me. A jak jsem říkal na úplném začátku, dnes jedeme takový britský pop. Protože máme čtvrtek a taky v repríze neděli odpoledne, tak si to společně užijeme.

Tak to byly Blancmange, Don't Tell Me, a koukám na internet a je tady jedna velmi pozitivní zpráva. A taky trošku vtipná. Ronaldo má nové auto, ale už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté to vlastně je. Jediné, co mu chybí, je asi titul mistra světa. Ale teď si udělal radost a koupil si nové Bugatti. No tak mu gratulujem a držíme palce, aby taky aspoň jednou vyhrál titul mistra světa. Tak a tady je Jimmy Somerville, Bronsky Beat a Small Town Boy. Small Town Boy. Posloucháte Color Music Radio a máme 7 hodin 28 minut. Je čtvrtek 2. července a jak jsem říkal, svátek slaví Patricie, tak si to holky už.

Runaway, Tenaway, Small Town Boy, tak to byly Bronský beat. A tady jsou Classic Nivo, 1999. Jo, upřímně, to byly ještě krásný roky. Ale budou, nebojte, budou i do budoucna. 7.32, 16.32. Čtvrtek a neděle. Tak všechny vás zdraví Romeo a přeju vám nádherný den.

1999 Classic Snivo. Tak chodí mi docela dost e-mailů a abyste měli přání na písničky, tak vám splním teď dvě přání za sebou. Tak první bude mít na svědomí Culture Club, Karma Chameleon, to si přála Radek. A potom taky samozřejmě chlapec, jmenuje se Míra a ten si přeje Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tak obě dvě přání vám rád ve čtvrtek splním.

Hargo, to byl rychlej mix. Tak to byly Culture Club, Karma Chameleon, no a tady, jak jsem říkal, pro Míru, Enjoy the Silence. Tak Míro, uži si to. Stejně jako já. Užijeme si silence, užijeme si ticho. V žádném případě ticho, posloucháte Color.

Echo and the Bunnymen. Tak ty to hezky rozjeli. Tak máme 7 hodin 47 minut. Máme čtvrtek a taky neděli odpoledne, protože tam se čtvrtek reprízuje. A tady jsou Eurythmics. Love is a Stranger. Dneska jsme navštívili Velkou Británii. Máme takový britský čtvrtek. Tak všem vám přeju krásný ráno.

Love is a Stranger, Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics. Posloucháte ranní show, která se jmenuje Romeo Show, muzika, která chybí. Ano, chybí nám spoustu muziky. I když na Koloru můžete slyšet veškerou muziku, je to prostě hudba plná barev. Tady jsou Fiction Factory a Feels Like Heaven. No, už se nám to krátí. Máme 7 hodin 50 minut.

Feels Like Heaven, Fiction Factory. No a jak už jsem dnes říkal, Cristiano Ronaldo má nové auto, už sám ani neví kolikáté, ale má krásný Bugatti. Tak si dáme písničku od Garyho Newmana, která se jmenuje Auta, čili Cars. Je to předposlední moje písnička, za chviličku už to roztočí Friky, pak Martin Svátek, Lukáš Kolíbal a další borci na kolonu. 7.54 a tady už jsou auta Gary Newman a Cars.

0: Gary Newman a Cars. Tak se, dámy a pánové, mějte krásně, přeju vám opravdu nádherný čtvrtek a doufám, že počasí bude hrozně příjemný, tak by to mělo být. Aspoň tak, jak to ukazuje internet, že dneska bude velmi příjemný den. Tak se mějte moc fajn, přeju vám krásný čtvrtek, repríze i krásnou neděli a těším se na vás opět zítra ráno. Mějte se.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Sajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Sajdašrot.
2: Více informací najdeš na sajdašrot.cz.
3: Sajdašrot, my jsme na šrot.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Radio. Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
7: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
8: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
9: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
8: Ja.
9: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.
10: Barevná hodina Honzy Martina.
11: This is something special for you.
10: Někdo to rád dlouhé. Ano, ano, tento speciálek je tady i dnes. Pokud mě posíláte v premiéře, tak tím dneškem je neděle 12. července, no ale my začneme trošku neveselé, protože 8. července nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler a mám tady taky takovou delší věcičku od ní, Faster than a Speed of Night.

0: Před námi je další skvělá zpěvačka.
1: A tam už jsou okolnosti o mnoho veselější, protože Tracy Spencer slaví dneska padesátiny a já jí přeju, aby se jí dařilo všechno, co chce, aby prostě i to, co chce být, byla wannabe. I kdyby to mělo být třeba díky vstávání se slepicema s kohoutkem.
2: My name is Tracy and I'm gonna tell you.

Portugalská láska, Portuguese Love, zpívala Tina Marie, výborná zpěvačka, taky skladatelka. No a v pozadí jste slyšeli rovněž Jill Jones. No to si teďka dáme ještě jednou. A hodně, protože jí bylo 64 let, včera 11. července. No a zůstaneme taky u té Evropy a amerických zpěvaček, protože Jill Jones je taky z Ameriky, ale tady uslyšíte trošku italštinu. Jaboka. No jinak remixersky se podíl Arthur Baker a Gail Sky King. No a jinak spoluautorem této pecky je taky Prince.

Ano, podepsání Jill Jones a David Z, a.k.a. Prince. Jako tu máme ještě jednou. Tentokrát je s úplným originálem skladby Get Off, která se původně na album Diamonds and Pearls ani neměla dostat. Ale asi už tohle zabralo a nakonec si tam museli dát. Sice v úpravě, ale přece, ale toto je ještě před tou úpravou. Damn, near 10 minutes.

0: If you want to, baby, here I am.
1: Come on.
2: Tak se vám omlouvám, že vás dezinformoval. David Z není Prince, i když má Prince hodně aliasů, tak David Z mezi ně nepatří. To je David Bruce Rifkin. Ale na té nahrávce předtím se také podílel jako producent. Ke mně se dostali různé zdroje. Mám to na dvou deskách, na každý to napsaný trošku jinak, mě to zmátlo a se omlouvám. Prostě všichni tam na tom pracovali. Jak Jill Jones, tak Prince, tak i ten David Z, kterému se tímto omlouvám. No a teď se nám krásně rozfoukal už Eric Leeds na flétničku,

Krásně, nechtě byli New Power Generation. Takže tam slyšeli další hlasy, třeba toho chlapíka s tím hlubokým Tony M. No a jak už jsem její jméno vyslovil, Rosie Gaines, skvělá zpěvačka, tak to určitě znáte tady s tím hitem. Ale možná ne také rychle.

mám tady nějaký technický problémky, tak budu radši končit. Každopádně poslouchali jste speciál, ve kterém zněli delší než obvykle skladbičky Někdo to rád dlouhé. V rámci pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Já doufám, že do příštího týdne budou všechny problémy vyřešeny a zase si dáme skoro celou hodinku. Tak čau. Každopádně žijte blaze, koleračky a koleráci. To se musí vždycky.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu už 70. vydání našeho pořadu přeje František Vich. A zrovna to tak vyšlo, že všechna čtyři jména, ke kterým se dnes vracíme, jsou i mými oblíbenci. Takže jsem si dal takový malý dáreček k tomuto kulatému číslu. První tři písničky budou od hodně známé, v principu rockové kapely Dionysos. Druhý na řadě je s obdobnou dávkou písniček zpěvák a autor rockově šansonového střihu Damien Saez. Třetím bude už dlouhé roky všeobecně uznávaná osobnost francouzské pop-rockové scény a opět všestranný muzikant Hubert Félix Thiéfaine. No a čtvrté jméno bude možná u nás nejznámější, Lerita Mizuko. I když tahle dvojice dělala muziku, řekněme, hodně moderní, tak bohužel jde už o záležitost historickou. Takže pojďme k té první kapele. Dionysos je možná docela typickým příkladem jména, které u nás v zásadě neznáme, zatímco ve Francii se jim pod pódiem tlačí davy. O tom se můžete přesvědčit, když zkouknete třeba záznam jejich vystoupení na každoroční hudební přehlídce v La Rochelle. Začínali jako středoškolská kapela v městě Valence, jižně od Lyonu, v roce 1993. Ústředním mozkem a charismatickým frontmanem je od počátku Mathias Maziu, hlavně zpěvák a občasný hráč třeba na kytaru nebo ukulele. Myslím, že kdo nějaký koncert Dionysa zhlédne, nejspíš se mu tenhle energický človíček vryje hluboko do paměti. Maziu je především zpěvákem, ale zároveň hlavním textařem. Literární talent nepochybně má. Svědčí o tom i několik vydaných knížek, které někdy korespondují i s náměty dionysovských alb. Větší znalci označují jeho texty za surrealistické a excentrické. To hodnotit nechci, ale pokud jde o hudbu, tak je opravdu dost originální, přestože nejde o nějaký nový rokový výboj. Nešlo by to, kdyby muzikanti v kapele nebyli opravdu výborní a kdyby k celkovému soundu nepřispěla, a to od druhého alba, i jediná dáma v souboru, houslistka a občasná zpěvačka Babette, vlastním jménem Elisabeth Mestre. Ale když už, tak můžeme mluvit o kombinaci rocku, folku, popu a třeba šansonu. V roce 1926 si vydávají své pomocí první album Happening Songs a stejným způsobem o dva roky později druhé, nazvané The Sun is Blue Like the X In. Desky nejsou špatné, pár povedených kousků se na nich najde, ale třetí řadová deska Haiku z roku 1999 je minimálně o jednu úroveň výše. Otevírá ji skladba Caron Sanctour.

Dionysos z jejich třetího alba z roku 1999, stejně jako naprostá většina jejich řadových desek, obsahuje texty jak ve francouzštině, tak i v angličtině. A jediným takto čistě anglickým albem vlastně zůstává jen to úplně první. Jinak tahle průlomová třetí deska se natáčela v San Francisku pod dohledem věhlasného producenta Dana Presleyho. Zdá se, že kapela měla důvěru a tak se následné čtvrté album natáčelo pro změnu v Chicagu u Steva Albiniho. Ve zvuku se to taky odrazilo, je opravdu malinko více americké, ale přesto dost pestré. Vyšlo v roce 2002, jmenovalo se Western Soulanesh a patří k těm nejoceňovanějším v diskografii kapely. Jenže i další deska je vynikající a všechny dnes nestihneme, takže se zastavíme právě až u kolekce Monsters in Love z roku 2005. Písnička se jmenuje Miss Acacia.

Dionýzos z roku 2005. Zvuk téhle kapely se vyznačuje hodně pestrými aranžemi a logicky je to dané nástrojovým obsazením a šikovnými muzikanty. Zatím jsem zmínil jen Maťase Maziua, který je především zpěvákem a jedním z rozpoznávacích znaků Dionýza, a zpívající houslistku Babette, která má dokonce na kontě už dvě příjemná solová alba. Ale bylo by neslušné nezmínit i ty další jejich spoluhráče. Takže hlavně bicí obsluhuje Eric Tozio, kytaru a banjo Michael Ponto, a pokud jde o Stefana Bertolia, tak ten umí skoro na vše. Vyjmenovaní muzikanti nejsou v kapele všichni od počátku, ale jde o základ působící spolu už cirka 20 let a všech 5 jmenovaných je podepsáno i pod nejnovějším v pořadí 9. novinkovém albu, které vyšlo minulý rok pod názvem Surprise. Je podobně jako řada předešlých desek úzce svázána s literární tvorbou jejich frontmana. Konkrétně jde o jeho román i film nazvaný Un Sirène à Paris. Jestli je to jejich nejlepší deska, to si teď posoudit netroufám, ale myslím, že se povedla a k těm nejlepším se asi zařadí. Tam ale můžeme počítat i desky La Mécanique du Coeur nebo Vampire en Pyjama, na které se dnes vůbec nedostalo. Z posledního alba Dionýza si dáme písničku Paris Brighi.

Stále máte naladené pravidelné francouzské vychytávky a společně teď postoupíme k dalšímu jménu. A je to osobnost, která už patří ve francouzské populární hudbě mezi klasiky. Hubert Félix Thiéfaine. Velmi, velmi zjednodušeně pop-rockový písničkář a zpěvák, ročník 48 a rodák z města Dole na východě Francie. Asi je dobré zmínit, že v první polovině 60. let navštěvoval katolickou školu a je to i jeden z důvodů, že se biblická témata později často objevují také v jeho textech. Již v té době začíná skládat vlastní songy a zkouší to v prvních kapelách. Následně studuje práva a psychologii, ale už v polovině 70. let začíná vystupovat v pařížských kabaretech. A v 76. roce pak s punk folkovou skupinou Mešán. První solové album pak představuje dva roky poté. Tenhle debut má docela dlouhý název. Tu cor vivant branche sur le secteur étant tapelé à se mouvoir. A je to kolekce hodně dobrá a zajímavá. Místy rocková, jindy trochu do country či šansonu a klidně bych z ní mohl vybrat i první ukázku. Jenže Thiéfaine do dnešního dne natočil tolik zajímavé muziky, že je ten nutný výběr tří písniček hrozně těžký. Nakonec jsem zvolil Sans Treizième Cigarette Sans Dormir, což je úvodní píseň jeho v pořadí čtvrtého alba z roku 1981, které se jmenovalo Dernière Valise avant Mutation. Desky z tohoto období jsou sice možná trochu hudebně eklektické, trochu líznuté tehdy aktuální novou vlnou, současně ale zpětně velmi vysoce hodnocené. Třeba tahle konkrétní se vešla do 50 historicky nejlepších francouzských rockových alb z mého oblíbeného žebříčku časopisu Rolling Stone.

Hiber Felix Jeffen vychází obecně především z klasického roku. A jako vzory textařské jsou pak uváděni nejčastěji Leo Ferré a Lou Reed a taky spousta dalších autorů spíš z oblasti literatury. Takže je zřejmé, že texty jsou pro tohoto hudebníka hodně důležité, ale i bez jazykových znalostí se Tiefeneho písně dají vychutnat aspoň po stránce hudebních nápadů. Další deskou, která se objevila ve výběru Rolling Stoneu, je možná ta vůbec nejlepší, Soleil cherche fuir z roku 1982. Jednu písničku z ní jsme poslouchali už před nějakými 15 měsíci. Teď si neodpustím z ní znovu něco nabídnout. Tentokrát to bude zrovna ta úvodní a titulní Soleil cherche fuir.

Iber Felix Tiefen byl sice uznávaným hudebníkem už dlouhá léta, třeba v 96. získal prestižní cenu Akademie Charlese Crosse, nicméně formálního ocenění v podobě Le Victoire de la Musique se mu dostalo až mnohem později. První nominaci měl za živé album Skandal Melancholic Tour, natočené v roce 2006, a skutečné dvě ceny získal až v roce 2012 díky desce Supplément de Mensonge. Když to zhruba sečtu, tak těch plnohodnotných novinkových alb má na kontě asi 15, ale k tomu můžeme připočítat možná stejný počet živých záznamů a taky třeba společná alba s francouzským kytaristou Claudem Miratem z roku 1984 a nebo se známým bluesmanem Paulem Personem z roku 2007. Specialitou svého druhu je pak jeho četba Dostojevského novely Zápisky z podzemí, která vyšla před pár lety na sadě 5 CD. Hodně povedená se mi zdá i poslední Tiefenova solovka z roku 2014, nazvaná Strategie de l'Inespoir. Z ní jsem vybral úvodní On remontant le fleuve.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jedním z mých největších oblíbenců je Damien Saez, obvykle známý jen jako Saez. Vyrůstal v Marseille, kam se s rozvedenou maminkou, původem Alžířankou, přestěhovali z malého městečka v Savojských Alpách. Další jejich štací byl Dijon, kde se začal věnovat i muzice. Naučil se na piano, pokračoval s kytarou a pak to zkoušel s různými rockovými kapelami. Hráli hlavně covery angloamerické provenience, třeba i Floydy. Postupně ale začal psát vlastní písničky, inspirován jak slavnými rockovými jmény, tak v textech i prověřenými francouzskými bardy typu Brassense nebo Brela. A všimla si ho brzy velká nahrávací společnost Island. Sázka na nové jméno vyšla a hned albový debut Jours Étranges, anglicky Strange Days, pojmenovaný podle desky amerických Doors, byl obrovsky úspěšný. To byl rok 1999. Z téhle desky taky začneme, a to hned úvodní skladbou Jeanne Coron, Mladí a hloupí. A je to jeden z příkladů, kde se o francouzské společnosti nevyjadřuje zrovna optimisticky.

Od svého debutu z roku 1999 natočil Sáez řadu z dalších skvělých alb, některá ostřejší rocková, jiná zase decentnější až akustická, ale prakticky všechna výborná. Hlavně jeho emotivní osobitý hlas je těžko zaměnitelný. Písně jsou ale originální jako celek, právě třeba v tom spojení emocí a často tvrdého rockového zvuku. Přitom velkou část svých písní pojímá naopak velmi introvertně, s tichým hudebním doprovodem. V obou těchto polohách i bez znalosti textu nám ale dokáže vyvolat mrazení v zádech. Sáeze považuji za zpěváka světového kalibru a zase není lehké vybrat jen ty tři ukázky. Ale sáhnu teď po jeho hitparádovém trháku a asi nejznámějším albu Jacquees z roku 2010. Nejenže provokovalo svým obalem snahou ženou v nákupním vozíku, ale je zkrátka moc dobré. Vybírám z něho Pilul.

To byl Saez a ukázka z jeho asi nejúspěšnějšího alba Jacques z roku 2010. Tahle deska je přitom zjevně inspirovaná tvorbou Emila Zoli. Asi bych taky měl upozornit na to, že jeho diskografie je i poněkud nepřehledná a pod podobnými názvy se dají najít různé edice s odlišným obsahem a nebo live verze, takže je dobré tomu věnovat větší pozornost. Jedno album natočil v roce 2009, dokonce pod pseudonymem Yellow Tricycle. Do třetice teď Saez ve skladbě La Tonta z alba Humanité z roku 2018.

výbornou francúzskou kapelou, které se ale do jisté míry podařilo ve své době uspět i za hranicemi, byla Lerita Mitsuko. Byla to vlastně dvojice, zpěvačka a občasná klávesistka Catherine Ringer a kytarista Fred Chichon. Tvořit začali v roce 1979 v jednom pařížském skvotu, a to hudbu, která čerpala v synthpopu, punku, rocku i jazzu, ale hlavně hudbu velmi osobitou. Docela, myslím, sedí jeden novinářský citát, že balancují na hraně mezi kýčem a uměním a vlastně nikdy netušíte, co myslí vážně. Jinak ten divný název je údajně složeninou jména Catherininy kamarádky z dětství a jednoho japonského jídla. Ten neurčitý člen si přidali až po pár letech, když se chtěli vyhnout tomu, aby posluchači považovali název jen za jméno zpěvačky. Už první album z roku 1984 mělo úspěch a přineslo i velký hit Marcha Baila. Takže touto deskou také začneme. A nebude to ten zmíněný hit, nýbrž písnička, která celé album otevírá. Reste avec moi, zůstaň se mnou.

Emerita Mitsuko z prvního eponymního alba této dvojice z roku 1984. Druhé album je zase třeba zajímavé tím, že jeho přípravu zpracoval ve svém filmovém dokumentu slavný Jean-Luc Godard. Vyšlo s dvouletým odstupem, jmenovalo se The No Comprendo a ve mnou často citovaném žebříčku Rolling Stoneu se mezi nejlepšími francouzskými rockovými alby objevuje na 7. místě, tedy ještě výše než albový debut, který tam figuruje na příčce 20. Takže dost důvodů, proč si i z albové dvojky něco poslechnout. C'est comme ça, je to tak.

0: Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
6: A Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
5: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
7: V dnešním světě komputerů,
8: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
9: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
8: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
9: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studioopava@centrum.cz.
10: Sponzor pořadu.

na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konopka. Loud voices in my head, bright lights, and I'm thinking, heart racing in crowded spaces, how did I get it? And I'm thinking, loud voices in my head, bright lights.

0: V dnešním světě komputerů,
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
2: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma,

ahoj, moji milí, je krátce po 10. nebo třeba i po 20. hodině, to záleží, kdy nás posloucháte v tuhle chvíli na Color Music Radio. Začíná ACX, American Country Express, moc vás zdravím, Martin Svátek, čus. No tak já se samozřejmě hrozně těším a mám pro vás spoustu nový muziky, nový alba. Docela zajímavý alba, třeba docela tak jako zajímavou desku vydal Neo. To je samozřejmě R&B zpěvák, který prostě

taky hodně moderní country muzika dneska, Club Country, tak se jmenuje nová deska Grahama Barhama. Tuhle věci se samozřejmě hraju často. No je to docela zajímavá deska, já vám o ní za chvilku povím víc. Tohle je ukázka společně s Tylerem Hubbardem. Se podíváme v druhé hodině na desítku těch nejhranějších pecek, k představuje Billboard. Tam minulý týden byl na prvním místě Josh Ross. To je samozřejmě hodně známý.

Uvidíme, jestli bude na prvním místě, to se dovíme v příští hodince. Teď už můžeme začít. Na úvod Dylan Scott, tenhle ten zpěvák, jeho starší záležitost, on má i novinku, ale tohle je věc. Krásný poslech.

nepozdravil jsem posluchače rádií Sázavá Amerikána, moc se omlouvám. Na úvod, tady ten zpěvák. Hooked, ten zpěvák, který se jmenuje Dylan Scott. On má novou věc. To se v minulém týdnu objevila v country žebříčku na 40. místě jako 40. nejhranější song, pak totálně vypad. V tomhle týdnu už se neobjevuje v žebříčku, je to skvělá věc. Ještě jednou

moje oblíbená Ella Langley, já jsem do ní blázen, to vy víte. No jasně, i nejprodávanější album v tomhletom týdnu, už několik týdnů tedy od prvního vydání, prostě pořád v topu, to je album Dandelion, tohleto je Ella Langley, We Know Us. Novinko mají i Dan and Shay, letní to záležitost.

Dance Right Now. No tak Neo se prosavil touhletou věcí. Aha, sakra, vidíte. Tak mě se to nespustilo, tak ještě jednou.

Rose, jeho prvního alba In My Own Words. Jo, tak docela dost mě to bavilo, to je pravda. Tady to je, tady z nový desky už Neo. Věc, která se jmenuje Thinking What I'm Thinking. Slucháte ACX.

Nevím, jak tuhle desku přijmou, jak věci z téhle desky přijmou country rádia. Tam je to vždycky složitý. Neovi bych to přál, Beyoncé se to nepovedlo, nějak zvlášť mi to nevadilo, docela jsem to potvrzoval. No ale každopádně tohle je z nový desky, tady toho zpěváka, původně tady R&B zpěváka, který se jmenuje Neo. No teď už samozřejmě známá věc, Facey X, tohle je Russell Dickerson a

Jeho nová věc, pohybující se v country žebříčku těch nejhranějších pecek. Okolo toho 60. místa, myslím, že 55. pozice. No ale já myslím, že tato věc se dočká úspěchu, tak to byl Chris Young. Teď už Graham Barham, jak jsem taky avizoval na začátku,

tak ani Tyler Hubbard, úspěšný to zpěvák, mu nepomohl do rádií. Do té první šedesátky se tohle věc nedostala. Co mě zajímalo, jak tohle album přijímají country posluchači, je to hodně vlastně moderní, hodně tak jako i upravovaný, že jo, učesaný, prostě jmenuje se to Club Country. Já bych si tuhle desku jako od 1. do 16. tracku nepustil, jako takhle, že bych si sednul a prostě pustil bych si Grahama, to jako ne, prostě tam jsou věci, které mě lezou na nervy, ale dal jsem si vlastně docela dost věcí do tady do svého country playlistu a tady je

Tak toto je třetí ukázka z alba Club Country a to je Graham Barham Country Boy Kryptonite. Mohla je tam i taková vlastně věc, která by mohla trošičku uklidnit.

No tak jo, tohle holka je hodně úspěšná v Americe. Tohle je Megan Maroney. Medicine. No, kdo je mega úspěšný po celém světě, to je samozřejmě Taylor Swift. V první desítce se objeví nová věc, nejstreamovanější samozřejmě v Americe, v Anglii, všude. Tohle ukázka I Knew It, I Knew You.

Tak to historii, co jsme nedávali z Market s dcerou. A když jsem si nějak jako později pustil kousek Toy Story, když to někde dávali, tak mě to

A tohle je zpěvákou Wetzel, který vydal novou desku. Tohle je aktuální track z tohle alba Hurts Like You. A pojďme si tady na závěr první vysílací hodiny ACX American Country Express zahrát jeho nejúspěšnější hit z roku 2024. Se nahrál společně s Jesse Murph. Tahle ta věc, která měla velký úspěchy, High Road, tohle jsou Chloe a Jesse.

taky závěrečná věc pro první vysílací hodinu ACX. Moji milí, za chvilku jsem zpátky. V druhý vysílací hodině si představíme desítku těch nejhranějších pecek. No a teď už jenom pozvánkovej break. A další muzika, za chvilku jsem se trošku zakuckal, sakra, no nikdy to prostě... Ty kuřáci to nemají úplně jednoduchý, to je pravda. Tak za chvilku...

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: Druhá vysílací hodina ACX. Moc vás zdraví, Martin Svátek. Čus, nazdárek. No jasně, tak druhá vysílací hodina tu otevřeme s péčkou Ashley Cook. Já už jsem vám tuhle věc hrál hodně dávno, ale až teď se dostala do žebříčku těch nejhranějších. Možná na to 60. místo, tato ukázka je Baby Blues.

také hodně úspěšná věc pro tady toho zpěváka Chase Matthew. Taky jsem hodně hrával v ACX. No a teď už takový jeden country slow jams. Slow jam, tedy z první desítky těch nejhranějších pecek. Podíváme se na celou desítku za chvilku, tohle je devátá pozice.

Album se jmenuje The Way I Am, tohle Luke Combs, taky v první desíce, spějící nahoru k prvnímu místu. No, že bych na první místo vůbec nemám pochybnosti o tom, že tahle věc se na první místo nedostane, to by bylo fakt jako divný. Be By You, tohle Luke Combs. No a za chvilku se podíváme na celou tu první desítku, tak jako v ukázce, tohle je taky jedna z té první desítky.

také, když jsem uváděl tuhle věc, tak jsem to nedořekl dokonce. Rocky Mountain Low. Tohle Corey Kent a Cole Wetzel. Tak moji milí, 10 nejúspěšnějších country pesek, nejhranějších podle toho, jak prezentuje Billboard, vypadá následovně. Desítku samozřejmě jsme slyšeli. Taylor Swift postoupila z 11. pozice na 9. pozici.

0: can't love you anymore.
1: Can't keep chasing you around.
0: To je velký úspěch pro tady tu dvojici. Ona ovládla i albovej žebříček. Prvních pět alb je právě od Morgana a Ellie. Ella tam má dvě desky a Morgan dokonce tři. No tak to je velký úspěch. Pátá pozice, čtyřka. To je Megan Moroney. Dneska jsme

Nedávno jsem vám pouštěl živou verzi týhletý věci. Aj, teď se mi nepustilo první místo. A pustí se teď.

roce 2008, tohle skvělá věc. I Run To You. Teď je tady starší country muzika. Tady jsou The Flats Boys, tedy Rascal Flatts.

A teď tady mám zpěváka, který vydal v roce 98 album Wish You Were Here. A na něm jedna hodně lirická záležitost, která se jmenuje Don't Laugh At Me. Zpěvák Mark Wills. Vlastně tenhle ten text je vlastně o dětech a lidech, kteří nezapadnou, anebo nezapadli.

country boys roll. Yeah, that's how country boys roll. Ještě chvilku běží ACX American Country Express na Color Music Radio. V sobotu v 10, v neděli ve 20, taky na rádiích Sázava Americana. Další věc z roku 2008, nevím, proč mě teďka napadají tyhle věci. Foundation, tak se jmenuje album, tohle

No a ta následující věc, ta je další, to už je staršího data, já myslím, že to je někde kolem roku 99-2000, já to tady nemám napsaný, protože od tohohle zpěváka mám vlastně jenom nějakou kolekci, prostě The Greatest Hits, kde naspíval věci, které udělal i pro někoho jiného, v té době pro Tima McGraw nebo Jody Messina. A tohle to je skladatel, zpěvák, jmenuje se Phil Vesser. Tohle věc je In A Real.

Alan Jackson. No, měl jsem rád Alana, to rozhodně, a mám rád pořád. Dlouho jsem ho nehrál a tohle to je jedna z mých hodně oblíbených věcí. No to už taky na závěr dnešního ACX American Country Express v sobotu a v neděli na Color Music Rádiu v 10, tedy v sobotu a v neděli ve 20. A taky na rádiích Sázavá Amerikána. Mějte krásný víkend, ať je fajn, ať je všechno v pohodě. No a zase si třeba najděte chviličku k poslechu právě ACX American Country Express. Mě to hrozně rychle uteklo, tak zase příště. Mějte se, čus, nazdáre.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Sierra.
1: Příjemný dobrý večer, na Color Music Radio. Já vám srdečně přeji, Lukáš Kolíbal. A teď už v premiéře. Čerstvá reggae session právě teď a tady. Jak už jsem hlásil na internetech, dnes musíme začít s Josephem Hillem a Culture z jejich alba Two Sevens Clash. A proč? To vám povím za malou chvilku. Každopádně tato věc se jmenuje Nutty Dread is Taking Over. A vy posloucháte Color Music Radio. A přesně tohle se každý úterý večer tady děje. The reggae is taking over.

Natty Dread is taking over. Zpíval Joseph Hill a legendární Culture, velikánská legenda roots reggae music. Joseph Hill, taky je taková ikonická fotka, jak si potřásají rukou s Bobem Marleym. Opravdu oba dva byly velikánský legendy. Culture byly hodně oblíbený třeba v Africe za života Josepha Hilla. A my si hrajeme z jejich prvního alba Two Sevens Clash, neboli Clash dvou sedmiček. A ten to album, ten název toho alba a hlavně song, který si za chviličku zahrajeme, odkazuje k proroctví důležitýho jamajského aktivisty Markuse Mosaya Garveyho, který predikoval, že svět se dostane do masivního chaosu a soudu posledního dne, když se ty dvě sedmičky potkají. A speciálně referovali právě k 7.7.1977, kdy o kterém zpívá právě song, který si za maličkou chviličku zahrajeme, a jelikož premiéra dnešního Jam Music Reggae Session je právě 7.7.2026. Nicméně jsem si říkal, že by to stálo za vzpomínku na to, na tenhle silný album, na tenhle silný track, který měl takovej důraz, že to je majčení vzali naprosto vážně, a 7.7. prostě Kingston byl město duchů. Lidi zůstali doma, zamkli se, a byly zavřený obchody, školy, nejrůznější kanceláře, tak prostě lidi nešli do práce vůbec, protože očekávali, co, že se to 7.7.1977 stane. No a tak to byla historie. Já vám teďka zahraju ten song a v roce 1977 ještě chvilku zůstaneme, protože pro reggae music to byl velmi plodný rok. Posloucháte Jam Music Reggae Session v premiéře 7.7.26. od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, a moc jsem se těšil na dnešní session, kterou tradičně začínáme v ruce reggae, ale bude vás taky čekat spousty novinek, který v českém STE kterou ještě nezazněli, tak přeju vám příjemný poslech, tradičně doporučuji volume doprava a klidně trošku přidejte i basy, ať to pěkně fouká a rezonuje. Zdravím od Karlovy Varů až po Opavu, kdekoliv, kde posloucháte přes FM, DAB+, nebo internety, skvělý, že posloucháte. Jam Music Reggae Session, a právě teď Joseph Hill a Culture a slavná věc jménem 2-7 Clash.

Listen Thieves in the Streets. Po Culture si dáme pána, který se jmenoval Junior Mirvin. A když to je ta téma rok 1977, tak si dáme originální verzi jeho velkého hitu, který nahrál stejný rok ve studiu Lee Scratch Perryho v legendárním Black Ark. A o tom, co mají společného policajti a lupiči. Junior Mirvin. Vám to poví.

Junior Mirvin a jeho velikánský hit jménem Police and Thieves, song, který vzniknul ve studiu Black Ark, Lee Scratch Perryho, ve stejném studiu v roce 1977 bylo hodně rušno a vzniklo tam mnoho velmi kultovních nahrávek. A jednou z těch dalších, na kterou bych teď rád určitě navázal, je album The Heart of Congos, který představilo Cedrica Maytona a celou partu The Congos s jejich velmi originálním vokálním triem. Ve spolupráci s Dee Perrym natočili opravdu další zásadní nadčasový album, z kterého tato parta vlastně žije dodnes. Mohl bych vám zahrát hity, nebo respektive tento album je tak kultovní, že vlastně každý ten song je hit. Ale nevybírám ty největší hity, které tam jsou, třeba hnedka na začátku, jako je Fisherman. Ale vybírám něco, co se hodí docela tematicky, jako takový sociální komentář k tomu, co vidíme, že se děje. A nebo v návaznosti taky na ten předchozí song. Tato věc se jmenuje Sodoma a Gomora. U biblické tématiky a Legendary The Congos v produkci Lee Scratch Perryho, stále rok 1977. Na Color Music Radio.

Jo, hoří. Sodoma a Gomora hoří. Tolik jamajský Kongos z legendárního studia Lee Scratch Perryho Black Ark roku 1977, což byl mimochodem pro Perryho velmi zásadní rok, nejenom díky spolupráci s Kongos nebo s Juniorem Jurvinem, kterýho jsme si hráli předtím, ale i on sám v rámci své další produkce mimo jiné představil svůj formát 12-palcových disco mixů, který začaly vznikat tam, což znamená, dejme tomu, trochu dlouhohrající singly, protože, jak už jsme si jich zkrát povídali, Jamajka tehdy jela na 7-palcových singlech převážně, to znamená jeden single na jedné straně, druhý single na druhé straně s omezeným časem a najednou 12-palcový singly, to jsou ty velký vlastně regulární albový desky, to přinášely najednou mnohem více možností, jednak pro zvuk a taky pro dílku tracku. A Lee Perry toho samozřejmě využil jakožto velký futurista, Clement futurista, a vydal v roce 77 třeba svoji slavnou věc Disco Devil a na druhé straně Keep on Moving, právě zmiňovaný Police and Thieves s Juniorem Jurvinem, vydal celý projekt Black Ark Showcase 1977 a navíc se podílel na spolupráci, nebo ve spolupráci s britskými The Clash, nahrál věc jménem Complete Control, který produkoval, přestože to byl vlastně punkový single. A to muselo být zajímavý, že Clash se vydali na Jamajku pracovat s Perrym poté, co vlastně sami od sebe udělali cover právě songu Police and Thieves, který zazněl před chvilkou v originále od Juniora Jurvina. Takže rok 1977, ale to byl silný rok v rámci reggae obecně, nejenom u Lee Perryho. Kdo taky vydal velmi zajímavou desku, byl Peter Tosh, který tehdy už se vydal po neschodách vlastně ne toliko s Bobem Marleym, ale neschodách hlavně s vydavatelstvím Island Records a s Chrisem Blackwellem, který z originálního tria The Wailers chtěl udělat nový projekt Bob Marley and The Wailers. To znamená, že původní zakladatelé najednou byli odsunutý trochu na vedlejší kolej, tak ani Toshovi ani Bunny Wailerovi se to samozřejmě nelíbilo, ale v jednom roce oba dva odešli a začali se věnovat svý vlastní soulový dráze. A v 77. Peter Tosh vydal skvělou desku jménem Equal Rights, s který si teďka zahrajeme pár věcí, protože vlastně i po textové stránce velmi navazuje.

Peter Tosh z svého kultovního alba Equal Rights, neboli rovná práva. On byl na solový dráze už od roku 1974, to znamená, že 3 roky poté už byl relativně etablovaný. Mimochodem spolupracoval taky s Rolling Stones, který mu vydali několik alb a vzali ho do Ameriky na turné. Na tady tomhletom albu z roku 1977 Equal Rights se podílel na bicích Sly Dunbar a některý tracky nahrál původní bubeník Wailers Carlton Carly Barrett. Na baskytaru všechno zahrál Robbie Shakespeare, to znamená, že vlastně kultovní Sly and Robbie duo bylo u toho. U kláves mimochodem taky Earl Wild Lindow právě z The Wailers a vedle toho Robert Lynn, Keith Starling, Harold Butter a sám Peter Tosh. Na kytarách znova z The Wailers Al Anderson a k tomu Donald Kinsey, Mickey Chung, Abdul Wally a Carl Peterson. A doprovodní vokály zpíval Bunny Wailer, to znamená, že tato parta držela pospolu a nevím, jestli jste slyšeli některý ze session, kde jsem tomu vyprávěl, co jsem objevuju, protože tyhle ty speciální radio session mi pomáhají taky se hrabat v archívech a objevovat zajímavosti, tak jsem vlastně zjistil to, že máma Boba Marleyho se odstěhovala do Kingstonu a žila tam s někým jiným než s tátou Bunny Wailera. To znamená, Bunny Wailer a Bob Marley spolu vyrůstali v jedné chatrči v ghettu Trenchtown Rock v Kingstonu. A to znamená, že byli takhle propojení a vlastně, jakožto vlastně nevlastní bráchové si našli Petra Toše, který teda jako jediný uměl na kytaru a byl asi o 2 hlavy větší než oni, nebo o hlavu, a domluvili se s ním a začali vlastně tvořit už koncem 60. let to vokální trio, ale to takováhle vlastně byla historie, takže to byli takovýhle starý kámoši, který začínali, než vlastně se jim začalo tak tolik dařit, že až to producent rozseknul, že právě chtěl udělat Bob Marley and the Wailers a s Billy Wailery odeslal na vedlejší kolej. Tak tolik trochu historie a teď z desky Equal Rights tohleto skvělou věc, která připomíná to, že je dobrý vnímat všechny bytosti a nejenom, že lidi různých barev, ale vnímám to, že i to se týká přírody samotný a všech zvířat, že je vnímáme jako sobě rovný a že se nepovyšujeme nad nikoho, protože všichni máme tady dar života, ne? Který je větší, než jsme my. Equal Rights, právě teď tady Peter Tosh na Color Music Radio.

Tak, tenhle ten song 100% znáte, hlavně asi od Boba Marleyho and the Wailers, nicméně originálním autorem toho songu je právě Peter Tosh, to znamená, že na album Equal Rights nahráli tu svoji verzi, ale byl to ten pomyslný most tomu, aby jsme si zahrali Boba Marleyho, který v roce 77 vydal naprosto legendární album Exodus.

Bob Marley and the Wailers v roce 1977, naprosto zásadní deska, která Marleyho není zásadní, nicméně tady najdete Exodus, Jamin, Waiting and Wayne, One Love, Three Little Birds, Natural Mystic, So Song to Hit. Velký umění Boba bylo, že mimo jiné, že ty písničky, nebo ty skladby, ty hymny jsou naprosto nadčasový tehdy v roce 77 a stejně taky teď v roce 2026, jenom v jiných barvách a konotacích. Pull up the tune straight from the top, pěkně od začátku. Exodus se vzpomínkou na všechny ty, kteří byli donucený, aby opustili svoje domovy a hledali někde nějaké místo, kde by jim bylo líp. A jak se říká, uprchlíci nemůžou za naše frustrované životy. Jak je to znovu aktuální, co?

Dnešní Jamuzik Reggae Session jsem odstartoval album z roku 1977 od The Culture a to téma se mě drží až do teďka. Protože vedle Boba Marleyho a Exidas nebo Petra Toše a alba Equal Rights vydali z roku 77 velmi zásadní desku taky korunní princ regie Dennis Emmanuel Brown, kterým jsme se věnovali mnohem podrobněji v minulém úterý. Nicméně v 77. vydal desku Wolves and Leopards, vlci a leopardi, na kterým můžete najít ten song, co se teď hrál, a ten song, co hraje právě teď. A pak bych ještě rád zmínil Jacoba Millera, který v 77. byl hodně na vrcholu a docela soupeřil i se samotným Bobem Marleym o to, kdo je král jamajský hudební scény toho roku. Já jsem si furt myslel, že to byl Dennis Brown, a vlastně teď v těch souvislostech, jak tady odkryváme společně, tak to byl možná nějaký Jacob Miller. Tak kdo nepamatujete, za chvilku si zahrajeme něco z jeho hitu. A taky jsem nezapomněl, že jsem sliboval, že si dáme nějaký horký novinky, a taky online jsem sliboval nějaký tipy na koncerty a festivaly. Tak na to všechno dojde. Vy to posloucháte v premiéře 22 hodin 53 minut Color Music Radio a Jam Music Reggae Session. More love and more rebel music for the nation. Yes.

0: Jacob Miller, nebo taky Jacob Killer Miller, se narodil 4. května 1959 v jamajském Mandeville a žel pustil hmotné rozměry už 23. března 1980 v 27 letech. A to znamená, že aktivní hudebně byl pouze mezi lety 1968 až 1980. A pouhý 12 let byl jednak na solový dráze a druhak jako frontman Inner Circle. A tohle to byl jeden z hitů, který vydal v roce 77, protože v 77 vydal hned dvě velké desky. A tak jsem ho chtěl ještě zmínit v rámci tady vzpomínání na tenhle velký rok, kdy Bob Marley vydal Exodus a Dennis Brown vydal Wolves and Leopards, Kongos vydali desku The Heart of Kongos, Peter Tosh vydal Equal Rights a tak dále, tak dále. Mnohý už jsme si hráli teďka, ale myslím, že vzpomenout na Jacoba Millera určitě se taky hodí. 1977, když ta dneska klešou ty dvě sedmičky, protože v premiéře 7.7.2026. Posloucháte speciál, reggae speciál jménem Jam Music Reggae Session na vlnách Color Music Radio už X-tej rok s admirálem Kolíbelem. Tak dost vyprávění, pojďme si pokračovat v muzice. Teď přichází teda druhý hlavní téma dnešního večera a to jsou nové věci, které jste na Color Music Radio a předpokládám, že ani v českém éteru obecně ještě neměli možnost slyšet. A začneme Jamajčanem, který si říká
1: Voice of the one them called Case from Jamaica. Long

0: Tak jste to slyšeli, nejlepší, největší loupež století je tak rádež v Louvru, co proběhla, tak Maccabi využil toho, co se stalo, jako motivu pro ten The Song, v kterým takhle zpíval ve francouzštině. Tak big ups pro Maccabiho, od kterého si dáme ještě jednu věc, která vzpomíná legendární rhythm jménem Real Rock.
1: Come is a rhythm, is Jamaican slang. The instrumental part of a song. Put another song on it, that's a version.
0: Jeden z těch je opravdu hodně klasických rhythmů reggae music. A tady Oda.

Z Velké Británie se přesuneme na chvilku ještě zpátky na Jamajku. Tanya Stevens. Minulý úterý jsme jí zmiňovali, protože měla narozeniny. A teď jí zmiňujeme v souvislosti s novinkou jménem Anna My

říkáš, no to je celý rytm, hele, on už je ready. A na něm, by the way, jména nejenom jako Tanya Stevens nebo Etana, ale je tady taky Serány, DeMarco, Chino McGregor, Bugle, nebo dokonce taky Beanie Man. Tak schválně, jestli se nám něco z toho pustí, uvidíme za malý moment, že možná nepustí. Každopádně pod tady touhletou, pod tady tímhle rhythmem jsou podepsaný CD Master Sound a Inami House Music. A tady je verze Alabini.

Jo, Bini, ja. Toto to sengu o tom, jak je fucked up. Tak trošku více šarmu možná, Bini. Vezme si příklad ze Serányho, ne? Jeho věc se jmenuje

Tak, když jsme v takovýchhle modernějších, dancehallovějších beatech, tak teď dobrý moment vám představit nový album od Shaggyho, deska, která se jmenuje Lottery.

Big Tune, Dancehall, Nice, Shaggy z jeho nový desky Lottery, a v tomhletom songu s ním hostuje legendární král Love z roku Beres Hammond a k tomu ještě Dexta Dubs. Teď o víkendu proběhl v Německu v Kolínu nad Rýnem 39. ročník festivalu Summer Jam a díky spolupráci s televizí Arte streamovali docela hodně koncertů i online a mimo jiný jsem takhle měl možnost vidět právě Dexta Dubse třeba nebo Christophera Martina, který zandali velmi poctivý dancehallovej set a v Německu na to je velikánský publikum, který miluje tohletu, tenhle sound už dlouhý roky. Tady u nás jsem úplně jistý, kolik těch lidí by bylo z toho nadšených to vidět naživo. Nicméně musím říct, že cením a že cením Shaggyho za jeho dlouholetou podporu pro jamajskou komunitu, protože sice možná pro někoho velmi mainstreamový artist, ale zároveň i pomáhá spousty méně známým muzikantům se vůbec dostat do povědomí. Takže nová deska jménem Lottery už je venku myslím nějaký měsíc a my si ji konečně dáváme i na koloru v rámci Czech Music Reggae Session. Co se týká dalších akcí, když už teda konečně jsme u těch typů na koncerty, tak teď ve Švýcarsku velký reggae festival Plein Le Vac, který proběhne v Ženevě a kde vystoupí Burning Spear, Richie Spice, Dana Kill, Israel Vibration, Barrington Levy, Natalie Rice nebo Culture s Kenny a Tahilem. Culture jsme začínali dnešní session právě s ty věnovali nám to téma 7-7 Clash sedmiček. A Joseph Hill už není mezi námi, nicméně z Culture teďka je zpívá jeho syn Kenyatta a v téhle sestavě vystoupili před pár lety i v Praze. A zahlídnul jsem, že bude na někde ještě blíž, teď si ale nevybavím z hlavy. Z dalších akcí po Evropě, co vidím, Dub Camp tento víkend v Jus-sur-Erdre ve Francii, velká třídenní dubová akce. V Německu teďka ten víkend taky vystoupí Christopher Martin nebo Natalie Rice na Gracie's Bash ve městě jménem Varel. Tenhle ten víkend taky v ostrově Wielkopolském regie na Pieskach a v Polsku se chci ještě věnovat, protože v Polsku proběhne festival dva velký výročí festivalu Ostroda, které 23. až 26. července a v Ostrodě slaví 25. výročí tohoto velkého reggae festivalu, vlastně největšího polského festivalu a mezi headlinery bude Burning Spear, Alborosi, Hempress Sativa, The Congos, Culture a nebo třeba The Pistols. A k tomuhle festivalu vznikla i originální hymna, kterou naspíval Brinsley Ford, zakladatel kultovní britský party jménem Aswad. A od Brinsleyho už ke mně i dorazil úplně nový single, ale ten si dáme až příští týden, protože ještě oficiálně nevyšel, nicméně mám od něho nějakou čerstvou muziku, na kterou se moc těším, až vám zahraju, možná třeba zítra v polední menu uvidíme, ale každopádně teďka ten single, který věnuje Ostroda Reggae Festivalu k jeho 25. narozeninám.

Tak, to byl Brinsley Ford pro festival Ostroda v Polsku, který poslední víkend v červenci oslaví 25. narozeniny velmi, velmi solidním line-upem. Co se týká domácích Luhů a Hájů a tohoto týdne, z dalších pozvánek potom 17. července Pupa Jarno z Jamajky vystupí v Jirkově, takže to je spíš pro západu Čechy v prostoru Ačko 23. A potom 18. července v Pilníkově proběhne festival Reggae Fest na tamním hřišti, pátý ročník festivalu, kde vystoupí letos, zahlídnul jsem někde United Flavor, jo, United Flavor, Dr. Curry, Collective Messenger, Monotrix, DJ Kaya, Vincent ze Swamp Safari, taky selektor Boldrick a už zmíněnej Pupa Jarno. Hřiště Pilníkov a je to celý zároveň ještě benefiční akce 18. července. Potom tady překlikávám rovnou z 24. až 26. července ve Cvikově v severních Čechách, což mají hodně blízko posluchači v Liberci. Cvikov tam proběhne už, tožím, že 17. ročník festivalu Mo Faya. Festival, který propojuje lidi, kteří mají rádi reggae, dub, i hip-hop, jungle, drum and bass a obecně sound systémovou kulturu. Letos mají asi nejnabitější sound program, co jsem v historii tohoto festivalu viděl. Budou tam dvě stage, obě dvě sound systémový, jednu obstarý King Sound Stepas a tu druhou Young Selectus, to znamená vlastně z mladší sound systémy tady u nás, který ale jsou takhle aktivní, velký big up za to. A ještě pozor, ten program. Z Francie dorazí Taiwan MC, ze Slovenska Lay-Lo-Fi, z Británie Indica Dubs a Danman na mikrofonu a z Rakouska Coleman a za domácí Dr. Curry společně s Garden City, což je legendární kombinace, Messenger, Tiny Beats, Gumbers Rappers, Dub Troopers a Sista Aminata z Německa a taky Raskraft z Mexika, Steady Rhythm a za domácí Jaya, Skunk Pao, MC Zachy, Dasha Faya, Jakub Johánek a DJ Thematic in Dub, Young Selectus, Shamanito, Jungle Riders, Mo Faya Crew, Illuminatrix, Dub Collective, Roland Blow, King Sam Stepas, Honoros Kanchas, Dr. X Hazelflow, Dr. Spo a další Mofaya, mofire.cz, tam se dozvíte více informací. Všechno proběhne 24. až 26. července v Cvikově. Tak určitě teďka kolem půlnoci si to máte čas někam psát, že jo. No a já jsem tu akci už přidal k sobě na Jah Music, takže si stačí zapamatovat jahmusic.net, psáno jahmusic.net. .net nebo .cz, tam to najdete černý na bílém nebo barevný. No a potom ještě jedna pozvánka 7., 8., 9. srpna Right News Music Garden Louňovice pod Blaníkem. To je takový rodinný family festival v zámecký zahradě. Letos tam budou Shack Attack, Uragan Andrew a Reggae Orthodox, XT Band, Dub Leaves a další. Dvoudenní akce a stejný víkend potom v Rakousku velmi nabitá akce jménem One Love Reggae Festival v festivalovém parku Wiesen, což je asi hodinu od Vídně, schovaný tam v kopcích rakouských, tam je festivalový park, který existuje už 30 let pro všechny možný žánry a co se týká reggae music, tak právě One Love to obstará největší reggae festival v Rakousku a pozor ten lineup: Alpha Blondie, D Wailers, Albo Rosie, Queen Omega, Dawn Penn, D Congos, Culture a Kenyatta Hill, to je to, co jsem si říkal, že bude někde nedaleko, Christopher Ellis nebo Jayashree, tři scény a takhle nabitej mocný lineup ve festivalovém areálu Wiesen v Rakousku hodinu od Vídně. Tak tolik informace pro vás, ještě bych mohl zmínit, že The Wailers jsem viděl, že budou taky v Trutnově, no a poslední srpnový víkend samozřejmě uprising.sk v Bratislavě, to je
bude velký samo o sobě, tam si pamatuju z hlavy třeba Protogeho nebo Hempressativu, víc je teďka z hlavy už nevybavím, už je přece jenom v premiéře 9 minut po půlnoci a už dávno měl běžet pořád

pravý poledne, kde můžeme rovnou plynule navázat v rámci poledního menu. Mějte se dobře, bezpečné cesty a na brzkou slyšenou. To byl Jam Music Reggae Session.

Dnešní Jamuzy Reggae Session jsem odstartoval album z roku 1977 od The Culture a to téma se mě drží až do teďka. Protože vedle Boba Marleyho a Exidas nebo Petra Toše a alba Equal Rights vydali z roku 77 velmi zásadní desku taky korunní princ regie Dennis Emmanuel Brown, kterým jsme se věnovali mnohem podrobněji v minulém úterý. Nicméně v 77. vydal desku Wolves and Leopards, vlci a leopardi, na kterým můžete najít ten song, co se teďka hrál, a ten song, co hraje právě teď. A pak bych ještě rád zmínil Jacoba Millera, který v 77. byl hodně na vrcholu a docela soupeřil i se samotným Bobem Marleym o to, kdo je král jamajský hudební scény toho roku. Já jsem si furt myslel, že to byl Dennis Brown a vlastně teď v těch souvislostech, jak tady odkryváme společně, tak to byl možná nějaký Jacob Miller. Tak kdo nepamatujete, za chvilku si zahrajeme něco z jeho hitu. A pak jsem nezapomněl, že jsem sliboval, že si dáme nějaký horký novinky a taky online jsem sliboval nějaký tipy na koncerty a festivaly. Tak na to všechno dojde. Vy to posloucháte v premiéře 22 hodin 53 minut Color Music Radio a Jam Music Reggae Session. More love and more rebel music for the nation. Yes, I.

0: Jacob Miller, nebo taky Jacob Killer Miller, se narodil 4. května 1959 v jamajském Mandeville a želno pustil hmotné rozměry už 23. března 1980 v 27 letech. A to znamená, že aktivní hudebně byl pouze mezi lety 1968 až 1980. A pouhý 12 let byl jednak na solový dráze a druhak jako frontman Inner Circle. A tohle to byl jeden z hitů, který vydal v roce 77, protože v 77 vydal hned dvě velké desky. A tak jsem ho chtěl ještě zmínit v rámci tady vzpomínání na tenhle velký rok, kdy Bob Marley vydal Exodus a Dennis Brown vydal Wolves and Leopards, Kongos vydali desku The Heart of Kongos, Peter Tosh vydal Equal Rights a tak dále, tak dále. Mnohý už jsme si hráli teďka, ale myslím, že vzpomenout na Jacoba Millera určitě se taky hodí. 1977, když ta dneska klešou ty dvě sedmičky, protože v premiéře 7.7.2026. Posloucháte speciál, reggae speciál jménem Jam Music Reggae Session na vlnách Color Music Radio už X-tej rok s admirálem Kolíbelem. Tak dost vyprávění, pojďme si pokračovat v muzice. Teď přichází teda druhý hlavní téma dnešního večera a to jsou nové věci, které jste na Color Music Radio a předpokládám, že ani v českém éteru obecně ještě neměli možnost slyšet. A začneme Jamajčanem, který si říká
1: Voice of the one them called Case from Jamaica.

Tak jste to slyšeli, nejlepší, největší loupež století je ta krádež v Louvru, co proběhla, tak Maccabi využil toho, co se stalo, jako motivu pro ten The Song, v kterém takhle zpíval ve francouzštině. Tak big up pro Maccabiho, kterýho si dáme ještě jednu věc, která vzpomíná legendární rhythm jménem Real Rock. Jeden z těch opravdu hodně klasických rhythmů reggae music. A tady Oda.

Tak, to byl Makabí. A teď z Velké Británie se přesuneme na chvilku ještě zpátky na Jamajku. Tanya Stevens. Minulý úterý jsme jí zmiňovali, protože měla narozeniny. A teď jí zmiňujeme v souvislosti s novinkou jménem Anna My.

Až no to je celý rytm, hele, on už je ready. A na něm, by the way, jména nejenom jako Tania Stevens nebo Etana, ale je tady taky Serány, DeMarco, Chino McGregor, Bugle, nebo dokonce taky Beanie Man. Tak schválně, jestli se nám něco z toho pustí, uvidíme za malý moment, že možná nepustí. Každopádně pod tady touhletou, pod tady tímhle rytmem jsou podepsaný CD Master Sound a Inami House Music. A, Inami House Music. Tady je verze, ale

Jo, Beanie, ja. Tohle byl Sengu o tom, jak je fucked up. Tak trošku více šarmu možná, Beanie. Vezme si příklad ze Serányho, ne? Jeho věc se jmenuje Čau.

Tak, když jsme v takovýchhle modernějších, danzalovějších beatech, tak teď dobrý moment vám představit nový album od Shaggyho, deska, která se jmenuje Lottery.

Big Tune, Dancehall, Nice, Shaggy z jeho nový desky Lottery, a v tomhletom songu s ním hostuje legendární Crown Love z roku Beres Hammond a k tomu ještě Dexta Dubs. Teď o víkendu proběhl v Německu v Kolínu nad Rýnem 39. ročník festivalu Summer Jam a díky spolupráci s televizí Arte streamovali docela hodně koncertů i online a mimo jiný jsem takhle měl možnost vidět právě Dexta Dubse třeba nebo Christophera Martina, který zandali velmi poctivý dancehallovej set a v Německu na to je velikánský publikum, který miluje tohleto, tenhle sound už dlouhý roky. Tady u nás jsem úplně jistý, kolik těch lidí by bylo z toho nadšených to vidět naživo. Nicméně musím říct, že cením a že cením však jeho za jeho dlouholetou podporu pro jamajskou komunitu, protože sice možná pro někoho velmi mainstreamový artist, ale zároveň i pomáhá spousty méně známým muzikantům se vůbec dostat do povědomí. Takže nová deska jménem Lottery už je venku myslím nějaký měsíc a my si ji konečně dáváme i na koloru v rámci Czech Music Reggae Session. Co se týká dalších akcí, když už teda konečně jsme u těch typů na koncerty, tak teď ve Švýcarsku velký reggae festival Plenlivac, který proběhne v Ženevě a kde vystoupí Burning Spear, Richie Spice, Dana Kill, Israel Vibration, Barrington Levy, Natalie Rice nebo Culture s Kenny Tahillem. Culture jsme začínali dnešní session právě s ty věnovali nám to téma 7.7. Clash sedmiček. A Joseph Hill už není mezi námi, nicméně z Culture teďka je zpívá jeho syn Kenyatta a v téhle sestavě vystoupili před pár lety i v Praze. A zahlídnul jsem, že bude na někde ještě blíž, teď si ale nevybavím z hlavy. Z dalších akcí po Evropě, co vidím, Dub Camp tento víkend v Jus-sur-Erdre ve Francii, velká třídenní dubová akce. V Německu teďka ten víkend taky vystoupí Christopher Martin nebo Natalie Rice na Gracie's Bash ve městě jménem Varel. Tenhle ten víkend taky v ostrově Vělkopolským reggae na Pieskách a v Polsku se chci ještě věnovat, protože v Polsku proběhne festival dva velký výročí festivalu Ostroda, které 23. až 26. července a v Ostrodě slaví 25. výročí tohoto velkého reggae festivalu, vlastně největšího polského festivalu a mezi headlinery bude Burning Spear, Alborosi, Hempress Sativa, The Congos, Culture a nebo třeba The Pistols. A k tomuhle festivalu vznikla i originální hymna, kterou naspíval Brinsley Ford, zakladatel kultovní britský party jménem Aswad. A od Brinsleyho už ke mně i dorazil úplně novej single, ale ten si dáme až příští týden, protože ještě oficiálně nevyšel, nicméně mám od něho nějakou čerstvou muziku, na kterou se moc těším, až vám zahraju, možná třeba zítra v polední menu uvidíme, ale každopádně teďka ten single, který věnuje Ostroda Reggae Festivalu k jeho 25. narozeninám.

Tak, to byl Brinsley Ford pro festival Ostroda v Polsku, který poslední víkend v červenci oslaví 25. narozeniny velmi, velmi solidním line-upem. Co se týká domácích luhů a hájů a tohoto týdne, z dalších pozvánek potom 17. července Pupa Jarno z Jamajky vystupí v Jirkově, takže to je spíš pro západ do Čechy v prostoru Ačko 23. A potom 18. července v Pilníkově proběhne festival Reggae Fest na tamním hřišti, pátý ročník festivalu, kde vystoupí letos, zahlídnul jsem někde United Flavor, Dr. Curry, Collective Messenger, Monotrix, DJ Kaya, Vincent ze Swamp Safari, a taky selektor Boldrick a už zmíněnej Pupa Jarno. Hřiště Pilníkov a je to celý zároveň ještě benefiční akce 18. července. Potom tady překlikávám rovnou z 24. až 26. července ve Cvikově v severních Čechách, což mají hodně blízko posluchači v Liberci. Cvikov, tam proběhne už, tožím, že 17. ročník festivalu Mo Faya. Festival, který propojuje lidi, kteří mají rádi reggae, dub, i hip-hop, jungle, drum and bass a obecně sound systémovou kulturu. Letos mají asi nejnabitější sound program, co jsem v historii tohoto festivalu viděl. Budou tam dvě stage, obě dvě sound systémový, jednu obstarý King Sound Stepas a tu druhou Young Selectors, to znamená vlastně z mladší sound systémy tady u nás, který ale jsou takhle aktivní, velký big up za to. A ještě pozor, ten program. Z Francie dorazí Taiwan MC, ze Slovenska Lay-Lo-Fi, z Británie Indica Dubs a Danman na mikrofonu a z Rakouska Coleman a za domácí Dr. Curry společně s Garden City, což je legendární kombinace, Messenger, Tiny Beats, Gumbers Rappers, Dub Troopers a Sista Aminata z Německa a taky Raskraft z Mexika, Steady Rhythm a za domácí Jaya, Skunk Pao, MC Zachy, Dasha Faya, Jakub Johánek a DJ Thematic in Dub, Young Selectors, Shamanito, Jungle Riders, Mo Faya Crew, Illuminatrix, Dub Collective, Roland Blow, King Sam Stepas, Honoros Kanchas, Dr. X Hazelflow, Dr. Spo a další Mofaya, mofire.cz, tam se dozvíte více informací. Všechno proběhne 24. až 26. července v Cvikově. Tak určitě teďka kolem půlnoci si to máte čas někam psát, že jo. No a já jsem tu akci už přidal k sobě na Jah Music, takže si stačí zapamatovat jahmusic.net, psáno jahmusic.net. Nebo .cz, tam to najdete černý, nabíhej, nebo barevný. No a potom ještě jedna pozvánka 7., 8., 9. srpna Right News Music Garden Louňovice pod Blaníkem. To je takový rodinný family festival v zámecký zahradě. Letos tam budou Shakatak, Uragan, Andrew a Reggae Orthodox, XT Band, Dub Leaves a další. Dvoudenní akce a stejný víkend potom v Rakousku velmi nabitá akce jménem One Love Reggae Festival v festivalovém parku Wiesen, což je asi hodinu od Vídně, schovaný tam v kopcích rakouských. Tam je festivalový park, který existuje už 30 let pro všechny možný žánry, a co se týká reggae music, tak právě One Love to obstará, největší reggae festival v Rakousku. A pozor, ten lineup: Alpha Blondie, The Wailers, Alba Rosie, Queen Omega, Dawn Penn, The Congos, Culture a Kenyatta Hill, to je to, co jsem si říkal, že bude někde nedaleko, Christopher Ellis nebo Jayashree. Tři scény a takhle nabitej mocný line-up ve festivalovém areálu Wiesen v Rakousku, hodinu od Vídně. Tak tolik informace pro vás, ještě bych mohl zmínit, že The Wailers jsem viděl, že budou taky v Trutnově, no a poslední srpnový víkend samozřejmě uprising.sk v Bratislavě, to je, bude velký samo o sobě, tam si pamatuju z hlavy třeba Protogeho nebo
nebo Hempressativu. Víc je teďka z hlavy už nevybavím, už je přece jenom v premiéře 9 minut po půlnoci a už dávno měl běžet pořád Aftermood s DJem Ramelem. Jenomže těch akcí je hodně a chci vám je doporučit a chci podpořit živou a prosperující místní reggae scénu, tak třeba s tím můžete taky něco udělat a zahýbat. Kdybyste mi chtěli napsat a komunikovat lukas@radiocolor.cz, případně Instagram Color Music Radio, JamMusic.net nebo Admiral Kolíbal. A poslední singly, teda zkrátím to, mám těch novinek mnohem víc, něco si schovám na příště, ale aspoň něco bych vám rád zahrál z těch nových singlů Ezra Collective s hostující jamajskou Lila Aike. To zní taky moc dobře. Tak příjemný poslech, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, těším se na vás v pravý poledne, kde můžeme rovnou plynule navázat v rámci poledního menu. Mějte se dobře, bezpečné cesty a na brzkou slyšenou. To byl Jam Music Reggae Session.

Color Music Radio.